0: Radio MB.
1: Radio MB.
0: Radio MB.
1: Wake up.

0: bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB. Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz. Zapni!

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: www.radio.mb.cz.

0: bylo 7 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Máme signál.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
4: To už je stejně jedno, mizíme.
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: www.radiomb.cz.

0: bylo 8 hodin.
1: Rádio MB.
2: Pohodovou středu. V Mnichově Hradišti se 16. května uskuteční 13. ročník Pojzerského folklorního festivalu. Od 10 hodin v areálu děkanství ožije dvůr kroji hudbou i dětským smíchem. Chybět nebude ani staročeský jarmark. Vládní cenové stropy na pohonné hmoty dnes opět vzrostly. Nejvyšší povolená cena nafty stoupla o 9 haléřů na 44 korun 68 haléřů za litr. Benzín mohou pumpy prodávat maximálně za 44 korun 46 haléřů za litr, což je o 17 haléřů dráž než včera.
3: Sport.
2: Fotbalová liga mistrů dnes pozná druhého finalistu. Bayern Mnichov bude hostit obhájce trofeje Paris Saint-Germain, kteří před týdnem doma ve strhujícím prvním utkání semifinále zvítězili 5-4. Odveta je na programu od 21 hodin. Zprávy jsou za námi, vracíme se tedy k muzice.
3: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světla!

0: www.kromt.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.

0: bylo 9 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: A u zpráv vás vítám. Mladá Boleslav chce letos začít s budováním nábřežního parku na levém břehu řeky Jizery, nedaleko oblasti u Česany. Na první etapu, jejíž součástí je stezka pro chodce a cyklisty, lávka přes slepé rameno a osvětlení, vypsalo město veřejnou zakázku v hodnotě 11,5 milionu korun bez DPH. Pokud půjde vše bez komplikací, tato část by mohla být dokončena letos na podzim. Benátky nad Jizerou spustili první květnový den novou interaktivní hru pro děti i dospělé. Inspirována je nejen výročím 500 let benáteckého zámku, ale také příběhem jednoho z nejznámějších astronomů, který na něm v polovině 16. století působil. Ke hře stačí pouze telefon s internetovým připojením.
1: Sport.
2: Hokejová Mladá Boleslav má jasno také o složení realizačního týmu a mužstva. Ten doznal několika změn. Hlavním trenérem bruslařů je Petr Haken. V roli jeho asistentů budou působit Jakub Klepiš a nově také František Ptáček. Zprávy končí, další muzika je tady. Hezký poslech.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Je středa 6. května, 126. den roku 2026 a vy ladíte Rádio MB. Svátek mají Radoslavové a Radoslavy, takže jim přejeme všechno nejlepší. No a o čem se budeme bavit, tak třeba o tom, co je vlastně středa 6. května. Jaký je to mezinárodní den? Taky, co zjistili vědci, co si častěji pamatují lidé? No prostě a jasně, dopolední rozjezd právě začíná. Krásný den.
1: Rádio MB.
2: MB. MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: skvělý den s rádiem MB. Představte si, že dnes už i zastřihovač vlasů má umělou inteligenci. Cpou to fakt úplně do všeho. Takže když se blbě ostříháte, nebude to vaše vina, ale upgrade. No přátelé, je to tak. Užívejte středu s datem 6. května. Já se brzy zase přihlásím.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.
4: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

Dobré dopoledne z Rádia MB, dnes je 6. května a kromě všeho možného je to taky Mezinárodní den bez diet. Ano, existuje den, kdy vám oficiálně nikdo nemůže říct, že ten třetí rohlík už je moc. Takže pokud jste dneska ráno snědli něco, co byste normálně obhajovali slovy výjimečně, nemusíte nic vysvětlovat. Dneska je na to zákon. A teď si dáme další muziku.

0: Michalka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
7: Rádio MB.
8: MB. MB. MB.

0: Z Domu kultury vás zdravím, tady je Rádio MBM. No a přátelé, vědci zjistili, že lidé si častěji pamatují negativní věci než pozitivní. A to vysvětluje, proč si pamatujete trapas z roku 2012, ale třeba si nepamatujete, co jste měli včera k obědu. Mozek prostě funguje tak, že si řekne, tohle byla ostuda, to si zapamatujeme navždy. Ano, je to tak. Tady je Rádio MB, dopolední rozjezd pokračuje, za chvíli tu budou další zprávy s Romanem.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 10 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB. Zprávy. Hezký den. Pod názvem Pamětní den bombardování Mladé Boleslavy se bude tuto sobotu od 15 do 18 hodin konat u vodárenské věže setkání pro milovníky historie letadel i dobové atmosféry. Akce má za cíl připomenout trochu jinak konec války právě v Mladé Boleslavi a také zde zazní nové informace o stavu rekonstrukce vodárenské věže. Od 8. května do 12. června bude v Mladé Boleslavi částečná uzavírka na křižovatce ulic Laurinova a Dukelská. Omezení spočívá v uzavření odbočovacích jízdních pruhů. Křižovatka zůstane po celou dobu průjezdná. Doprava ale bude vedena ve světelného signalizačního zařízení.
2: Sport.
1: Fotbalovým sudím v Česku bude zase šéfovat cizinec. Carlos Clos Gomez, bývalý španělský arbitr a ještě loni člen tamní komise rozhodčích se zaměřením na VAR, od příští sezony nahradí Libora Kovaříka. Zprávy končí, vracíme se k muzice, pohodový den.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše

0: Pokračuje, krásný den vám přeje od mikrofonu David. No a co nás čeká, co nás nemine, no další zajímavosti si dáme, to je jasný. Podíváme se taky do Mladé Boleslavy, co se tady u nás nového stalo. No prostě a jasně krásnou středu vám od mikrofonu přeje David.
1: Rádio MB.
2: Hudba z našeho regionu.

0: Pěkné dopoledne vám od mikrofonu přeje David. No a teď pojďme na jednodenní omezení v Mladé Boleslavi. V pátek 16. května od 7 do 16 hodin bude úplná uzavírka v Žižkově ulici v úseku od ulice Jana Roháče z Dubé k číslu popisnému 425. Tak na to dávejte pozor, no a s touhle uzavírkou počítejte. Tady je Rádio MB, krásný den.
1: Rádio MB. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křížem.

0: Kýlem s kávou a pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.

0: Pokračuje dopolední rozjezd a já pro vás mám další zajímavost. Lidské tělo vyprodukuje za život tolik slin, že by to naplnilo dva bazény. Takže když vám někdo řekne, že jste dneska nic nedokázali, technicky vzato jste na dobré cestě k naplnění bazénu. Tak buďte v naprostém klidu a užívejte středu 6. května. Radio MB.
1: Počítává Tokyo FM. Watashi Akashi.
2: Mérite particulièrement l'attention.
3: Because the news can wear. News can differ here. The vibrations are different.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světla!

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultur.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: Parádní den, parádní středu vám přeju, tady je Rádio MB. Na internetu se každou minutu nahrají stovky hodin videí. To znamená, že kdybyste chtěli vidět všechno, co se nahraje za jeden den, potřebovali byste několik životů. Takže když dneska strávíte hodinu na internetu, technicky vzato jste ani nezačali. No, pokračuje středa, za malou chvíli to bude 11. hodina.
1: Rádio MB.
2: MB.

0: bylo 11 hodin. Radio MB.
1: Pohodovou středu. V Mnichově Hradišti se 16. května uskuteční 13. ročník Pojzerského folklorního festivalu. Od 10 hodin v areálu děkanství ožije dvůr kroji hudbou i dětským smíchem. Chybět nebude ani staročeský jarmark. Vládní cenové stropy na pohonné hmoty dnes opět vzrostly. Nejvyšší povolená cena nafty stoupla o 9 haléřů na 44 korun 68 haléřů za litr. Benzín mohou pumpy prodávat maximálně za 44 korun 46 haléřů za litr, což je o 17 haléřů dráž než včera.
2: Sport.
1: Fotbalová liga mistrů dnes pozná druhého finalistu. Bayern Mnichov bude hostit obhájce trofeje Paris Saint-Germain, kteří před týdnem doma ve strhujícím prvním utkání semifinále zvítězili 5-4. Odveta je na programu od 21 hodin. Zprávy jsou za námi, vracíme se tedy k muzice.
2: Radio MB.
0: Radio MB.

0: asi po 11. hodině vás zde.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: Pěknou středu, 6. května, no a teď pojďme, přeneseme se do 6. května roku 2002. Tehdy měl premiéru první velký filmový Spider-Man a od té doby máme hrdiny, co zachraňují svět, lezou po zdech a pak jsme tu my, co ráno bojujeme s tím, že ponožky nejsou do páru. No tak se podívejte dneska třeba na Spider-Mana, no a my si za malou chvíli dáme předpověď počasí.
1: Radio MB.
2: Farthest don't cry.

0: Fajn.
1: Ha, a je tam další.
2: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
1: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
2: Když já se tam nedostanu.
1: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
2: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

0: počasí.
1: Ano, předpověď počasí právě teď. Teď máme dopoledne převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. V Mladé Boleslavi nám sprchlo v noci. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a přeháňky budou četnější a můžou se objevit i bouřky. Teploty od 22 do 26 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo s přeháňkami a teploty 14 až 19. No a pátek více slunce, méně přeháněk, bude oblačno až polojasno. Ráno ojediněle mlhy. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Sobota, tak to bude, začne se nám oteplovat, bude polojasno a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. No a neděle polojasná až oblačná, občas se můžou vyskytnout přeháňky a bouřky a teploty od 23 do 28 stupňů Celsia. Tady je Rádio MB.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
7: Radio MB.
8: Radio MB. Radio MB.

0: Me.
1: Skvělou středu vám přeji. No a teď pojďme za slibovanou moderní realitou. Dneska někomu napíšete a ono neodpoví. A víte, co mě štve úplně nejvíc? My jsme teď prodávali docela dost věcí, třeba po naší malé holčičce a podobně. A někdo vám napíše na inzerát. Vy mu odepíšete, napíšete, odpovíte na otázky a on už nikdy neodpoví. No to mě tak štve. Co štve vás, to mi klidně napište na náš chat na webu www.radiomb.cz. Já se ale teď loučím a přihlásím se ještě jednou odpoledne po 17. hodině. Mějte se moc krásně.
2: www.radiomb.cz
0: Radio MB. MB.
3: Nemyslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás. Nezvím.

0: 12 hodin. Rádio MB.
1: A u zpráv vás vítám. Mladá Boleslav chce letos začít s budováním nábřežního parku na levém břehu řeky Jizery, nedaleko oblasti u Česany. Na první etapu, jejíž součástí je stezka pro chodce a cyklisty, lávka přes slepé rameno a osvětlení, vypsalo město veřejnou zakázku v hodnotě 11,5 milionu korun bez DPH. Pokud půjde vše bez komplikací, tato část by mohla být dokončena letos na podzim. Benátky nad Jizerou spustili první květnový den novou interaktivní hru pro děti i dospělé. Inspirována je nejen výročím 500 let benáteckého zámku, ale také příběhem jednoho z nejznámějších astronomů, který na něm v polovině 16. století působil. Ke hře stačí pouze telefon s internetovým připojením.
2: Sport.
1: Hokejová Mladá Boleslav má jasno také o složení realizačního týmu a mužstva. Ten doznal několika změn. Hlavním trenérem bruslařů je Petr Haken. V roli jeho asistentů budou působit Jakub Klepiš a nově také František Ptáček. Zprávy končí, další muzika je tady. Hezký poslech.
2: Radio MB.
0: Radio MB. You

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Hudba z našeho regionu.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Kytary.

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.radiodiamond.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
1: Radio MB.

0: 13 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB. Zprávy. Hezký den. Pod názvem Pamětní den bombardování Mladé Boleslavy se bude tuto sobotu od 15 do 18 hodin konat u vodárenské věže setkání pro milovníky historie letadel i dobové atmosféry. Akce má za cíl připomenout trochu jinak konec války právě v Mladé Boleslavi a také zde zazní nové informace o stavu rekonstrukce vodárenské věže. Od 8. května do 12. června bude v Mladé Boleslavi částečná uzavírka na křižovatce ulic Laurinova a Dukelská. Omezení spočívá v uzavření odbočovacích jízdních pruhů. Křižovatka zůstane po celou dobu průjezdná. Doprava ale bude vedena ve světelného signalizačního zařízení.
2: Sport.
1: Fotbalovým sudím v Česku bude zase šéfovat cizinec. Carlos Clos Gomez, bývalý španělský arbitr a ještě loni člen tamní komise rozhodčích se zaměřením na VAR, od příští sezony nahradí Libora Kovaříka. Zprávy končí, vracíme se k muzice, pohodový den.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laury.

0: Nova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Gintokarp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.
4: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

0: Pěknou středu, je čas na reportáž. Reprezentační obránce Michal Kempný byl včera představen jako nová posila Kladna, kam míří po roce ve švédském celku Brynäs. Když se z rodinných důvodů rozhodl vrátit do extraligy, nabídka Rytířů ho zaujala nejvíc.
1: Zájem byl enormní už delší dobu. Pro mě momentálně v mojí situaci číslo jedna je bezpodmínečně moje rodina a já chci, aby moje rodina byla šťastná, spokojená. Neříkám, že jsme nebyli šťastně spokojení ve Švédsku, to určitě ne, ale syn půjde do školy brzy a potom, jak jsme se dohodli, tak pro něj prostě bude nejlepší, když budeme tady v Česku.
0: Můžeme se podívat i na dosavadní posily BK Mladá Boleslav. Klub posílili obránci Petr Zámorský, David Moravec, Vojtěch Budík a Šimon Kubíček. Dále pak útočníci Felix Gavars a Jordan Martel.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: Když jsem byl ještě školkou povinný, maminka četla mi pohádky před spaním, hledal jsem v nich svoje hrdiny, řešil jejich těžkosti, problémy a úskalí. Čert ví, kolik princezen já za tu dobu stihl poznat jsem.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.

0: bylo 14 hodin. Radio MB.
1: Zprávy. Pohodovou středu. V Mnichově Hradišti se 16. května uskuteční 13. ročník Pojzerského folklorního festivalu. Od 10 hodin v areálu děkanství ožije dvůr kroji hudbou i dětským smíchem. Chybět nebude ani staročeský jarmark. Vládní cenové stropy na pohonné hmoty dnes opět vzrostly. Nejvyšší povolená cena nafty stoupla o 9 haléřů na 44 korun 68 haléřů za litr. Benzín mohou pumpy prodávat maximálně za 44 korun 46 haléřů za litr, což je o 17 haléřů dráž než včera.
2: Sport.
1: Fotbalová liga mistrů dnes pozná druhého finalistu. Bayern Mnichov bude hostit obhájce trofeje Paris Saint-Germain, kteří před týdnem doma ve strhujícím prvním utkání semifinále zvítězili 5-4. Odveta je na programu od 21 hodin. Zprávy jsou za námi, vracíme se tedy k muzice.
2: Radio MB.
0: Radio MB.

0: život smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Hudba z našeho regionu.
4: Sedím a zírám potupně do zdi. Už dávno nejsem večírků král. Tep mýho srdce je kdy se spozdí. Mám prostě všechno, čemu dřív.

0: červený víno, tak to už můžete pomalu, ale jistě otvírat. Chtěl jsem říct chladit, ale červené víno se samozřejmě nechladí. No ale každopádně přijde na něj řada, protože už zítra tu máme takzvaný pátek, protože tento týden máme opět o jeden den kratší, takže kamarádi, dnešek už máme víceméně za sebou, no a zítra odstartujeme další prodloužený víkend, takže nepochybně opět parádní vyhlídky. To se nedá tak úplně říct o počasí, protože na zítřek nám hlásej bouřky a deště, no ale uvidíme v pátek. Už se to má zase všechno dávat do pořádku. A víkend sice pod mrakem, ale teploty opět okolo 20 stupňů. No tak to bylo takový malý okýnko s výhledem na začátek. No a já už vás právě teď vítám u našeho odpoledního úletu. My jsme tu opět společně do 16. Já jsem Luky, no a jména těch, kteří nám budou dělat společnost v našem playlistu, také tam to jsou Celine Dion, Maneskin, Pekař a právě teď už si dáme The Final Countdown od Europe. No a dneska se budeme věnovat mimo jiné dietám. Proč? No tak to vám řeknu za chvilku. Teď už muzika a vy si užívejte středeční odpoledne s Rádiem MB. Jdeme na to!
1: Rádio MB.
2: MB. MB. MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Kytary ladí.

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.

0: Dnešní odpolední úlet jsme odstartovali červeným vínem od kapely Seven a právě teď jsme si dali každej svou láhev s alkoholem. Není to náhoda, dneska je tu Mezinárodní den nápojů, je to teda asi myšleno malinko jinak, ale každej si to může přebrat po svým, no a já jsem si to přebral zkrátka takto. Jsou to nápoje? Jsou. Každopádně, ale dneska tu máme ještě jeden zajímavý den a sice Mezinárodní den proti dietám. No tak tohle to je mi hodně sympatický, protože já osobně, i když jsem to s nima zkoušel po dobrým, s dietama nejsem moc kamarád. Moc mi to s nima zkrátka nejde, ale co si budem, potřeboval bych nějakou jako sůl, ovšem je to silnější než já. My se ale teďka pojďme mrknout na nějaký zajímavý diety, který jsem opět našel, protože samozřejmě odpolední úlet je o bizáru, no a i v dietách se jich pár najde. Existuje třeba dieta pěti soust. Tam, jak možná tušíte, tak z každého jídla si můžete sníst jenom maximálně pět soust, ani o jedno víc. V podstatě se tak jedná o hladovku, protože pouze těch několik málo soust určitě neposkytne dostatek živin. Jako další můžete vyzkoušet třeba vlkodlačí dietu. Tam se jedná o trošku zvláštní variantu půstu drženého ve znamení vlka a měsíce. Tak tedy s aktivitou měsíce máte sladěný půst a má to mít mnohem větší účinky, co se týká hubnutí. Půst se proto drží jenom výhradně za úplňku novoluní nebo na začátku měsíční fáze a během něj se konzumují jenom speciální detoxikační šťávy, které mají z těla vyloučit všechny škodlivé látky. Přátelé, určitě to ale nedoporučuju, protože tohle jsou největší dietní blbosti, ale já ještě přidám. Už za chvilku se mrkneme třeba na vatovou dietu a nebo cigaretovou dietu. Takže rozhodně si na to počkejte, pokud se chcete třeba vzdělávat v péči o svoje tělo a o svoje zdraví. Teď už pojďme do další muziky. Queens a Bob Sinclair jsou na řadě. Jsme Radio MB.
1: www.radiomb.cz
2: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.

0: Tak po těchto chlahůdkách kapely Divoký byl rozhodně nikdo nepřibere, takže těch si můžeme dávat, kolik jenom chceme a kolik jenom potřebujeme. Ale my se dneska tady bavíme, kamarádi, hlavně o dietách. Protože právě dneska je Mezinárodní den proti dietám. No my se tady věnujeme těm úplně nejpitomnějším a je to zajímavý téma, ne že ne. Já tu pro vás mám další, slíbil jsem vám třeba vatovou dietu. No tak asi, jak tušíte, tak to je další taková perlička mezi bizarníma dietama. No a spočívá v konzumaci vaty, která má zahnat chutě i hlad. No a jelikož to není zrovna nejlepší ani nejstravitelnější, tak si můžete tuhletu vatu namočit třeba do džusu. No, tak o nedostatku živin a ohrožení zdraví asi nemusíme úplně diskutovat. No a podobně to je u cigaretové diety. Určitě jste někdy už slyšeli kuřáka, který je přestal s tímhletím zlozvykem, že místo toho přibírá, protože zkrátka nemá zaměstnaný ruce cigaretou a tak kouká, kde by co strčil do pusy. No a když kuřáka přepadne chuť na jídlo, hnedka má důvod si zapálit. Cigareta zaměstná právě jejich ruce, mysl i chuťový pohárky. No a to podle nich znamená, že jsou v bezpečí ohledně přibírání. Samozřejmě ale ani tohleto není řešení a rozhodně to nedoporučuju. My si teďka dáme zase trošku muziky, můžete se u toho třeba protáhnout. Myslím, že to bude ohledně vašeho zdraví prospěšnější, než se cpát vatou a nebo kouřit kvůli hubnutí. Já už právě teď posílám Timmyho Vajtánu a po 15. budeme pokračovat v našem dietním povídání. Tak zůstaňte s námi a užívejte muziku.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: Radio MB.

0: bylo 15 hodin. Rádio MB.
1: A u zpráv vás vítám. Mladá Boleslav chce letos začít s budováním nábřežního parku na levém břehu řeky Jizery, nedaleko oblasti u Česany. Na první etapu, jejíž součástí je stezka pro chodce a cyklisty, lávka přes slepé rameno a osvětlení, vypsalo město veřejnou zakázku v hodnotě 11,5 milionu korun bez DPH. Pokud půjde vše bez komplikací, tato část by mohla být dokončena letos na podzim. Benátky nad Jizerou spustili první květnový den novou interaktivní hru pro děti i dospělé. Inspirována je nejen výročím 500 let benáteckého zámku, ale také příběhem jednoho z nejznámějších astronomů, který na něm v polovině 16. století působil. Ke hře stačí pouze telefon s internetovým připojením. Sport. Hokejová Mladá Boleslav má jasno také o složení realizačního týmu a mužstva. Ten doznal několika změn. Hlavním trenérem bruslařů je Petr Haken. V roli jeho asistentů budou působit Jakub Klepiš a nově také František Ptáček. Zprávy končí, další muzika je tady. Hezký poslech.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

0: Ne, vaše rádio MB, taky odpolední úlet. S námi na startu další hodiny Jaguar Twin, Bad Feeling, neboli Umpa Lumpa. Dál už si slovo přeberou Newton Faulkner, Tom Grennan, dáme si Nivy a nebo taky Michala Hrůzu. No a i v této hodině budeme pokračovat v našem povídání o dietách, protože právě dnes je Mezinárodní den proti dietám. Takže pokud právě teď jste třeba v nějaké přísné dietě, dneska jděte trošku proti tomu a dneska si udělejte day off. Pokud tohle přeci jenom chcete zkusit všechno pro to, abyste zhubli nějaký to kilčo do plavek, tak pro vás mám další tip a jedná se o modrou dietu. Na nezvladatelný chutě prej zabírá právě tato modrá dieta. No a co to znamená? Kupte si jednoduše brýle s modře zabarvenými skly, no a kdykoliv vás potom přepadne chuť nebo hlad, nasaďte si je a podívejte se jejich prostřednictvím na jídlo. Kromě toho, že modře zabarvené jídlo nevypadá zrovna lákavě a chutně, tak má modrá barva prý taky chuť k jídlu, dokonce tlumit. Takže tohle to by možná za vyzkoušení stálo. Už za chvilku se mrknem na další bizarnosti ohledně diet, ale teď jdeme do slíbený muziky. No a nahoru už se podíváme s Michalem Hrůzou. Jste s rádiem MB, jste s odpoledním úletem. No a moje maličkost je tu s vámi do 16. hodiny. Pojďme si to ještě užít.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaší návštěvu v ulici Laurinova 310.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Dieta je všeobecně hodně probíraný téma a my s Romanem bychom o tom mohli napsat knihu, ne tedy jak zhubnout, ale spíš jak zklamat sám sebe v hubnutí, ve cvičení a v dietě. Na to jsme opravdu experti. Ale my se tady dneska věnujeme právě dietám, protože dnešek je Mezinárodní den proti dietám, což je nám samozřejmě sympatický. My už jsme si tady nějaký zajímavý způsoby, jak zhubnout, říkali, ani jeden z nich rozhodně není nic, co bych vám doporučil, ale mám tu ještě další bizarnosti, co se právě diet týká. Tak pojďme na ně mrknout. Další zajímavost je takzvaná žvíkací dieta. V tomto případě můžete sníst cokoliv chcete, každý jídlo ale musíte nejprve přesně 32krát přežvejkat. No proč zrovna 32krát? Je to úplně jednoduchý. Podle autora této diety má člověk 32 zubů, no a když se jídlo dostatečně rozžvejká, stane se z něj tekutina, no a po tekutině se přece nepřibírá. A to, že je to blbost na druhou, o tom se asi nemusíme bavit. Ale co mi přijde hodně sympatický, tak to je dieta šípkové růženky, protože logicky, když spíte, nemůžete jíst, takže stačí hodně spát, no a nebudeme mít čas právě na jídlo. Přesně tuhletu dietu prý držel, přátelé, sám Elvis Presley, který se dokonce v rámci ní nechal uvádět do komatu, aby nejedl. No jako poslední, tu máme pro vás ledovou dietu. Ta rozhodně není složitá a už vůbec není drahá. To je ale si tak jediný, co je na ní pozitivního. No a jak to funguje? Jakmile vás přepadne hlad, stačí si vzít kostku ledu a zachroupat si. Zmrzne vám krk a hlad vás prostě hnedka přejde. V tomhle případě ale autorovi diety spíš zamrzl mozek než krk. Takže ani toto není recept. Já samozřejmě žádný recept taky nemám, proto vypadám, jak vypadám, ale zase mám recept na dobrou náladu. A to je samozřejmě muzika. My už pokračujeme Katrina a The Waves, taky Passion Fruit nebo Martin Garrix a Dub Vision. Tak já servíruju další muziku.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
1: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
2: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
3: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
7: Rádio MB. Rádio MB.

nám ještě málo, když se to tenkrát stalo. Holka sníž prostřed dvora, hrával jsem si na doktora, jmenovala se Julča, chtěl jsem s ní trávit svůj čas. Netušil jednoho dne, že se na mě vybodne, přišel jsem na náš dvorek.

0: Hračka, písnička. Kamarádi, my se blížíme 16. hodině, no a blížíme se taky závěru našeho odpoledního úletu, protože do studia za malou chvíli dorazí Roman a pro vás to bude v hodině příští, tedy mezi 16. a 17. Náš dietní odpolední úlet tedy končí. Já doufám, že si nikdo z dnešních dietních příkladů nebral žádnou inspiraci. Když už, jeďte něco rozumného a zdravýho a víte co, vyprdněte se na to, každej jsme nějakej, tak se zbytečně netrapte. Samozřejmě všechno odsuť pocuť, někdy je to zkrátka potřeba, ale já už bych se do toho dneska nešťoural, já už bych nechal diety dietama a vy dejte si něco dobrýho k jídlu, něco dobrýho k pití a dál užívejte muziku, třeba právě s námi, s Rádiem MB. Já se loučím, těším se na vás zítra a to už tu budeme mít konec pracovního týdne, tím je tentokrát opět čtvrtek, takže prodloužený víkend už doslova klepe na dveře. My se tady uslyšíme mezi 14. a 16. a v tuhle chvíli se s vámi loučíme. Mějte se krásně a buďte dobře naladění. Ahoj!
1: Rádio MB.

0: bylo 16 hodin. Radio MB.
1: Radio MB. Zprávy.
2: Hezký den. Pod názvem Pamětní den bombardování Mladé Boleslavy se bude tuto sobotu od 15 do 18 hodin konat u vodárenské věže setkání pro milovníky historie letadel i dobové atmosféry. Akce má za cíl připomenout trochu jinak konec války právě v Mladé Boleslavi a také zde zazní nové informace o stavu rekonstrukce vodárenské věže. Od 8. května do 12. června bude v Mladé Boleslavi částečná uzavírka na křižovatce ulic Laurinova a Dukelská. Omezení spočívá v uzavření odbočovacích jízdních pruhů. Křižovatka zůstane po celou dobu průjezdná. Doprava ale bude vedena ve světelného signalizačního zařízení.
1: Sport.
2: Fotbalovým sudím v Česku bude zase šéfovat cizinec. Carlos Clos Gomez, bývalý španělský arbitr a ještě loni člen tamní komise rozhodčích se zaměřením na VAR, od příští sezony nahradí Libora Kovaříka. Zprávy končí, vracíme se k muzice, pohodový den.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: hezké odpoledne, pohodovou středu. Hodinu s Romanem začneme tím, že se podíváme na naše webové stránky. Doufám, že k nám na návštěvu, tedy na www.radiomb.cz chodíte pravidelně, protože tam najdete zpravodajství, kulturní pozvánky a také videa. A když to vezmeme hezky pěkně napříč Mladoboleslavském, tak se dozvíte třeba to, že v Bělé pod Bezdězem pokračuje rekonstrukce zdravotního střediska, ve Vlkavě rekonstrukce průtahu obcí a v Bakově nad Jizerou se pro změnu pracuje na opravě schodů na železničních mostech. Takže pokud chcete vědět, co se děje v našem regionu, podívejte se na náš web. Za chvilku si pokecáme o fotbale, protože dnes přichází na řadu očekávané semifinále mezi Bayernem a Paris Saint-Germain. No a kdo čeká na další muziku, tak ten se dočkal právě teď. Už letí a já vám přeju hezké odpoledne.
1: www.radiomb.cz
2: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Kytary.

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května.

0: Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakajn, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na bolkafest.cz. Nenech si to utéct. Radio MB.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.

Bezva a jsme rádi, že středeční odpoledne si užíváte ve společnosti jediného Mladoboleslavského rádia. Také přátelé, dnes večer se nám bude hrát druhé semifinále fotbalové Ligy mistrů. Už víme, že ve finále je Arsenal, který včera vyhrál 1-0 nad Atletikem Madrid. No a dnes se rozhodne o tom, kdo Arsenal doplní. Bude to Bayern Mnichov a nebo Paris Saint-Germain. První utkání ve Francii skončilo 5-4 pro Pařížany. Byl to zápas nahoru dolů, bylo to utkání, kdy jsme prostě nevěděli, kdo nakonec bude mít do finále blíže. Chvilku to vypadalo, že jasně Bayern, pak zase Paříž vedla o 2 góly. No prostě výsledek 5-4 znamená, že je to stále otevřené a dnes večer nás čeká velmi zajímavá a napínavá podívaná. Těším se jak malé Jarda, doufám, že do 9 hodin neusnu, protože v noci na dnešek jsem toho moc nenaspal, ale potom, co jsem shlédnul první semifinále, se na odvetu celý týden hodně těším, takže dnes večer si to dáme.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: Jsme víc než stíny zapomenutých bohů, všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.

0: Hezké odpoledne, přátelé, koncerty. Těch není nikdy dost. To, že se blíží Bolka Fest, to všichni víme. Dáme si ho už na konci tohoto měsíce v Mladé Boleslavi na Krásné Louce a to bude velký. Také nás čeká začátek valečovského kulturního léta. No a aby toho nebylo málo, tak letos budou v Mladé Boleslavi rovnou 3 koupák festy. Ten první nás čeká 27. června a bude to dětský den. Druhý pak 22. července vystoupí Kristýna UDG, Berenika Kohoutová a Švihadlo. No a třetí pak 12. srpna tentokrát vystoupí Xindl X, Support Lesbians, Voxel a East Clintwood. Myslím, že o zábavu na Mladoboleslavsku bude postaráno a my vás budeme pravidelně zvát. Pozvánky v našem vysílání samozřejmě nebudou chybět. Chybět nebude ani David, jako vždy, jako každý všední den mezi 17. a 18. hodinou. Myslím, že už má nakročeno do studia. Já se s vámi pro dnešek loučím, budu se těšit opět zítra mezi 16. a 17. Mějte pohodový podvečer, když to bude ve společnosti Rádia MB. Budeme moc rádi. Čau zítra.
1: Rádio MB. She's got me like na na na na na na na na. She's got that look in her eyes.
2: Enrique Iglesias.
1: Like she wants to mess around.

0: bylo 17 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Pohodovou středu. V Mnichově Hradišti se 16. května uskuteční 13. ročník Pojzerského folklorního festivalu. Od 10 hodin v areálu děkanství ožije dvůr kroji hudbou i dětským smíchem. Chybět nebude ani staročeský jarmark. Vládní cenové stropy na pohonné hmoty dnes opět vzrostly. Nejvyšší povolená cena nafty stoupla o 9 haléřů na 44 korun 68 haléřů za litr. Benzín mohou pumpy prodávat maximálně za 44 korun 46 haléřů za litr, což je o 17 haléřů dráž než včera.
2: Sport.
1: Fotbalová liga mistrů dnes pozná druhého finalistu. Bayern Mnichov bude hostit obhájce trofeje Paris Saint-Germain, kteří před týdnem doma ve strhujícím prvním utkání semifinále zvítězili 5-4. Odveta je na programu od 21 hodin. Zprávy jsou za námi, vracíme se tedy k muzice.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: středa 6. května, 126. den roku 2026. Pojďme se podívat na to, jaké byly naměřeny nejvyšší teploty. Ta nejvyšší byla 29,9 stupně Celsia v roce 2003 a nejnižší v roce 1864, minus 1,6 stupně Celsia. Svátek mají Radoslav a Radoslava, takže přejeme všechno nejlepší. Za chvíli koukneme na web, ale třeba taky na hokej. Hezký den vám přeji.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně.

0: Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
0: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
0: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun, smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
0: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
2: Radio MB.
3: MB.
4: La, la, la, la. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Můžete zítra kouknout na nějakou tu přípravu, hrajou se zápasy Švýcarsko-Finsko a to v 15 hodin, no a v 19 hodin, to nás zajímá asi víc, bude zápas Česko-Švédsko v rámci Bayer Hockey Games. Za malou chvíli se podíváme na náš web, tak si na to počkejte, hezký den.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz

0: uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, ajeje. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.
9: Rádio MB.

0: Tady je Rádio MB, super den vám od mikrofonu přeje David. www.radiomb.cz, také tam koukněte, no a dozvíte se tam třeba o tom, že pokračuje rekonstrukce zdravotního střediska v Bělé pod Bezdězem. Ve Vlkavě pokračuje rekonstrukce průtahu obcí, takže tam si počkáte. No prostě a jasně tohle všechno se dočtete na našem webu. Já se teď loučím a těším se na slyšenou opět zítra ve čtvrtek 7. po 17. hodině. Mějte se moc krásně.
1: Radio MB.
2: Using every sky, I don't show my skin. And you taste every word that hasn't passed my lips.

0: bylo 18 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: A u zpráv vás vítám. Mladá Boleslav chce letos začít s budováním nábřežního parku na levém břehu řeky Jizery, nedaleko oblasti u Česany. Na první etapu, jejíž součástí je stezka pro chodce a cyklisty, lávka přes slepé rameno a osvětlení, vypsalo město veřejnou zakázku v hodnotě 11,5 milionu korun bez DPH. Pokud půjde vše bez komplikací, tato část by mohla být dokončena letos na podzim. Benátky nad Jizerou spustili první květnový den novou interaktivní hru pro děti i dospělé. Inspirována je nejen výročím 500 let benáteckého zámku, ale také příběhem jednoho z nejznámějších astronomů, který na něm v polovině 16. století působil. Ke hře stačí pouze telefon s internetovým připojením.
1: Sport.
2: Hokejová Mladá Boleslav má jasno také o složení realizačního týmu a mužstva. Ten doznal několika změn. Hlavním trenérem bruslařů je Petr Haken. V roli jeho asistentů budou působit Jakub Klepiš a nově také František Ptáček. Zprávy končí, další muzika je tady. Hezký poslech.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Kytary.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Pěknou středu, je čas na reportáž. Reprezentační obránce Michal Kempný byl včera představen jako nová posila Kladna, kam míří po roce ve švédském celku Brynäs. Když se z rodinných důvodů rozhodl vrátit do extraligy, nabídka rytířů ho zaujala nejvíc.
3: Zájem byl enormní už delší dobu. Pro mě momentálně v mojí situaci číslo jedna je bezpodmínečně moje rodina a já chci, aby moje rodina byla šťastná, spokojená. Neříkám, že jsme nebyli šťastně spokojení ve Švédsku, to určitě ne, ale syn půjde do školy brzy a potom, jak jsme se dohodli, tak pro něj prostě bude nejlepší, když budeme tady v Česku.
2: Můžeme se podívat i na dosavadní posily BK Mladá Boleslav. Klub posílili obránci Petr

0: Petr Zámorský, David Moravec, Vojtěch Budík a Šimon Kubíček. Dále pak útočníci Felix Gavars a Jordan Martel.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz. MB.cz.
4: Radio MB.
1: Radio MB.

Tak trochu jo, je to moje vina, kéž bych mohl získat zpátky onu lampu, lampu Aladina.

0: 19 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun, smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB, zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: www.radiomb.cz
2: Rádio MB.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
4: To už je stejně jedno, mizíme.
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: Radio MB.
10: Radio MB.
9: www.radiomb.cz.

0: bylo 20 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Kita.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: Dortmund.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
4: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: Bylo 21 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Vítali, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.
9: Rádio MB.
8: Rádio MB.
9: www.radio

0: bylo 22 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Víš, moje milá, někdy i stačí, kdybys tu byla a řekla, že zas mě máš radši. Teď mám ty chvíle, i všechno jde stěží.

0: Rádio MB.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: byla půlnoc.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.